Řeky jsou rozčesané slzy, milion nitek smutnění. Pláč, který nikdy neomrzí, a kámen v hlínu.

Malinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček. Budou povídat, byl to syneček. Yeah.

kdy máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém

že za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, byť ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Ujdi nebejval kulakem a potom všechno pryč a basa. 7 let tvrdě za katrem, tatík zas po studiích toužil, prý učitel či filozof, svoboda slova pravda toužil a najednou jen tma a mazotov.

jo, těch slov padla ještě spousta a mně se věřit nechtělo, že nezbylo srdce kouska, že za to moh jen srp a kladivo.

A Lodze je krásný, tak jako noční Praha. Ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvých vlasů a noční Vltavy. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř. Zahořeli, zahořeli tisíce hvězd nad Prahou. A Vltava jak černý kafe, do široka rozlitá.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Mám tisíc otázek a hledám odpovědi o hvězdách nad námi a jestli všechno vědí. Mám tisíc otázek a čas tak rychle běží.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Bylo jich víc,

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik. Za svědka volám nebesa, že nepůjdu už

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta. Zaplněný autobus jel ke stanici Richta. Tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi. Z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi. Tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl. A ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl. Hromadná ruprava, bezvadná otrava, a kdo se rád mačká, užije si ta číkačka. Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka, tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne, no tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí

pořádná otrava. A kdo se rád mačká, užije si stačí kačka. No a tak se Míša s Ríšou bavili své rázně, cestující

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zašli jsme na čičák na pivo. Lupťák nám nalil do sklenic.

zas budou slevy salámu. Má milá Pražanda, těžko to trávím. Bylo to dost laciné gesto. Ty kopačky

jezdí, tam, kde se pruhy zbíhají. V postupném sledu sedmi fázy výstražná světla blikají. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.

říci rozvitou větu na retu, vystupovat trpaslíci, nezmokli jsme, už jsme tu v osadě honců, kravských zvonců, kde pokrok nezůstal stát u dveří. Gitary máme od Japonců a struny v letu větru hašteří.

kufrem. Jak útěk z biče od rokáře, jak vězeň uvolněný z pout. Každý z nich rozjasní své tváře, jak mile do nich pusím prout.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

důvodů prostých, právě jsem překonal posty, už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to

tvoje psaní odpovími. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

Řekla's, kam pak jedem? Na stole pití s ledem, do krve jsem se pořezal.

Jdu cestou pustým žlebem, skály se hladí s nebem, skončila doba Venuší. Ten pravěk zůstal ve mně, jsem strom, ty jsi má země, schod šaty už ti nesluší.

lesy spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, na klíně přistane ti dnes v noci jako prvněkrát.

no hama plčí hora, vlci válí sudy z hora, pod kopcem se.

Nádraží v lese panském, vlačinou se propíjíme. Hořká stéka po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý spitý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho,

na Korzice, jít na vinařský kurz. Napoleonem byl bych rád, ale kde pak bych to zvlád? Já jsem na tak velké činy příliš obezřetný typ. To, co zvládl by snad jiný, nedokážu bez pochyb. Tak pečlivě vždy vážím rub a líc, až neudělám nic. Ku příkladu, kdybych teď měl napsat nějakou písničku o tom, co

섹시맨다.

Nebeský oko všechno vidí, dívá se z hora dolů na lidi. I na to pískoviště, kde ti Tonda, co už chodil do první, ukrad dinosaura z Kinder vajíčka. A viděla to i Anička. To bylo tenkrát v 96. Ty jsi ho chtěl zpátky a tak si dostal pěstí a byla to první lež a první křivda a útok. Ani ta Anička už tě nebude chtít. Utekl si s pláčem za panelák, chtěl si Supermanem být. Blbí dospělí tě vůbec nepochopili a zmlátili tě za to, že jsi přišel domů až ráno z hřiště, ale ty jsi věděl, to je teď a příště bude příště a tušil si, kluku, teď už to bude dobrý. Teď už máš vybráno, všechno zlý vybráno, z osudu vybráno. No ale pak táta někam zmizel, vyklidil svoji poličku a máma plakala modrým okem a ty zhledal svoji Aničku a doufal si, že to bude fajn a říkal si, mami, my už nikdy nebudeme sami. No pak ses poprvé brutálně zamiloval do čarokrásný vokatý voňavý holky, jak jinak studená sprcha honila chlapy a pekla jim v dolky, každej ti říkal, je to andělská mrcha, ta tě zdrchá. A ty jsi mu samozřejmě nevěřil. No pak jsi řek, no tak dobře, je lepší, že to bylo teď, dokud jsem ještě malý pivo, než kdyby už jsme měli prstýnek a hypotéku na barák a ona v bříšku 9měsíční vývoj, ale teď už to bude.

Není cesty zpět a mozoly, co pálí víc než rozpraskaný red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen když z kotle pára dodá pístu tah. Ránem probíjí se k světlu, už končí se ten hon. Dech posledního metru, pak v hrudi prasknul zvon.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil.

tam vzadu vykáceli se. Kořen vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Po každej Alan znovu zvětřím.

napřed říkali v dědině, že tam prý má vést silnice. A pak se jeden v hospodě podřek bábině,

chceli zasypat. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. To nikdy nebylo, nebylo, nebylo, nebylo, nebylo. Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal? Prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

něčeho závědničí. Ale nepřivedou nás ke strachu, doopravdická nebezpečí.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravou

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousil trus.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

pravdě je mi ohromně smutno. Po pravdě je mi do skoku z mostu, z mostu.

jak moc mi scházíš, když stojím na pláži sám. Koukám, jak vlny svůj písek si hladí, tak hladil jsem

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železnici.

písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil. Ten rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane,
4: byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí. Aj si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Ve městě spí draci,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zpět, jak bílou branou tam a zpět, až ke dnu ti

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Slunce jde dolů, dotkne se obzoru a spolkne i svůj vlastní stín.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala jsi se jen jak

maší. Kdo ti to mohl líp vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zvyš. Teď už to víš.

trošku peněz a lístek cizí řeči na rozloučenou snad, když si neměla co dát. Tak sebral se a šel pryč. Teď už to

Tomana. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější. Je tolik, tolik cizinců.

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotači se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

Nad obzory fukuje houf komínu svíš manty, dopadají na tuje průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

Koľkých asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy keci střetnul, co papaláš to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Chovám doma mloky, mám jich plnej byt. Ráno po baráku lezou, bytná mi to nechce odpustit. Má bytná to je ženská, její asi 25.
2: Bytná, bytná to je ženská,
1: její asi tak 25
2: let.
1: A to její tělo bych teda popsat nedovedl.

tak jsem jí vyznal lásku, ona jen zvedla hlas. Tak jsem jí vyznal lásku, ona jen na mě zvedla hlas. Že až se mloků zbavím, tak můžu přijít zas.

Tohle blues je tu ze smutný, tohle blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, tohle to blues je smutek sám. Tohle blues je tu ze smutný, vždyť vám to povídám.

hazard. Protože potom zas ty sanitky jak sněžný sovy, co lítají jinudy a dlaně plný skla, dlaně plný skla, co všeru nevytáháš, jen to tak skřípne o papír.

potom... Potom poslouchat ty keci o tom, že čtu tvoje básničky nepřipoutaný.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

kvůli zvuku. Je mlha a ticho a nevidíš břeh a na místo mozku jen žvedl by ruku, jen pistole píší.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: V hospodě na pranýři dneska vůbec nezapadá

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou světla.

Odveze ze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

pokud ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe

de croquetas, de croquetas. Pavouk si skládá své sítě a kdo se chytí, kdo uteče. Nejsi už dítě, nejsi už dítě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

ani za váš a utání, za váš a utání, za váš a utání, zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu.

tebe, až půjde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplatku.

vás přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: hlav a na místě zase první, ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas, jen spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmený dav.

Mezi číst jsem byl jiný. Přelouskal jsem pár stránek, pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal.

Dal chlapče ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí, co chtějí v očích skrýt. Vím, v čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, nech si poradit.

Vejce za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havlíčku.

Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit. Korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl pro toho zavřený.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

a se šepot něco si ve dveřích šuškají. A ve mně cosi vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě, plný neřestí.

tak trh ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tále křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří.

pěstí. Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky vědí.

0: бойовый утренний последний.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Poslyšte písničku, je podle práva o tom, co v životě

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usmíval se lehce na otázku.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles modřil. Uši od hlíny a v ústech dva zuby.

to způsobila, tak chystej odvazy, až se ti dva jak se vyporazí. Zabiják Béňa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boli a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp

Bele se mlínice, válím se pod těly, smíchám s nepřáteli.

máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. Hrajeme si s pohledem a skrýváme to před pohledy jiných. Neznáme se ani trochu, ale tolik bychom chtěli.

A není, kdo by nás vzal za ruce a spojil nám dlaň s dlaní a řekl děte a milujte se aspoň dneska. A tak tu sedíme dva cudní v kavárně, kolem nás básníci, malíři, umělci, světáci zkušení.

máš. O straně tě urážejí hezky tak, abys to slyšela. A ty slyšíš, ale neslyšíš. A já vstanu, abych se tě zastal.

tak teda poď. A já ti budu o lásce lhát, pošeptám ti klidně, že si má první i poslední. A ty se budeš tvářit, že mi věříš. Tak teda pojď. Řekneš mi třeba, že už jsi mě všimla dřív, a neřekneš mi, že už jsi pár let vdaná. A nebudem se zatěžovat svědomím, tak teda pojď, urveme životu chvilinku pro sebe. Upocené pomilování po tmě a na černo,

Zprávy. Jazz. Zprávy. Noční koncert. Zprávy. Dechovka. Zprávy. Smyčcový orchestr. Zprávy. Disco. Zprávy. Hurikán. Zprávy. Heidi. Zprávy a tak dál. Pořád dokola. A je tu ráno. A v ústech pach mnoha cigaret. Žaludek na víně, nervózní česání, máš vrásky kolem očí.

máš, že už mám šediny a rachitickou páteř, aspoň tu, že mám. Bylo to hezký.

sedíme v kavárně zase každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící a nehrajem si s pohledem, protože si pro mě žádný nenašl. A šátek na věšáku nevisí. Zřejmě si zapomněla.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Postel široká, že nedohlédnu kraje. Pustý kraj, přeplněný představou všech dívek, co jim prošlo.

kraje, když jsme se potkali na chodbě cestou do práce. Kde kraj má hranice, ach paní, jste to vy, kdo zná je. Řekla jste něco vtipného, ale nebyla to moc legrace.

že nedohlédnu kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach, paní, všechny dřevory, ty ráje, ještě nejsou ráje.

klasů. Zvony večera ze stichlých Slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli? Kdo ví, zda vzdechy mi

Včera jsem se zeptal Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije. Tu otázku stejnou jako vždycky jsem tentokrát nemyslel ironicky.

čajíkem, do kapsy si vložím pár oblázků, co kdyby nás náhle v parku potkal vrah.

člověk, místní učitel. Já bych se mu hned omluvil, snad by pochopil, že mě to

vojenský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké peklo a rád.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod, snad mi tu

den. Nechám se zavřít někde v baru a nepustím se nikdy ven.

Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko, ty hraj.

0: před děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, postavil jsem pražec na čež, odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelenal se haj.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

kuličky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utápí.

jsem se probral, ty už tam nebyla. Zmizel i špagát a mandlovej smrt a já jsem divil, co mě to napadlo.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

tancovala za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

svět je parket plný siluet a tak hned tanče tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty,

0: před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Jak pak je dnes asi v nebi? Prší tam nebo svítí sluníčko? Andělé splétají si dredy, kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekají? Střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců FL věka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

predsa co by léta snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám.

0: Keď se letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a svítí žil, že jaro nedělá.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

no diverse. Utíkej k lesu cestou přes pole, jednou tu všechno zaplaví voda.

dnešní barvu kůže, ještě se mě nedotýkej, je čerstvě natřeno. Prošel si stovky lůžek, hned si ve mně neustýlej,

jsme muže bez víru, jsme jako hlína prostí, jsme plní ze smíru, jsme plní budoucnosti.

0: Dios manso y no paso solo bien.
1: To si radši zaspíváme.

Schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina, kůň běží nezastaví.

hyeny zahrají na xylofon těm poslíčku měhy rekviem sluší. Zavrtíš nevěřícně hlavou, ale na těsnej obradoklíc.

zhebnu, zhebnu, zhebnu, ať vítězství dáš mě a nebojím. Dej, ať servu, dokud jediný prst zvednu. Ať už je večer a já výsledek vím, je nejistota horší nad prohru, ať už to začne.

kolem míjí. Samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít. Přihořívá, přihořívá, ten požár nezastavíš.

do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do hlavy, do srdce.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

tak po jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho,

Jovi mýmu tohle žoňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho kadrak. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kaskli přejel vlak.

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští, jak kletba bohů kamenných. Kolem jen ticho vítr sílí, s pavučím se jizvy vytratí.

tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené byl kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychnul.

Přišla žabka k večeru, k zelenému jezeru. Rejdili tam kačice, vítali křičíce. Vítej žabko, přišla z hod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pít a jes.

Hned mezi ně přisedla, chutných jídel pojedla. Na zdraví všem připila, tu se všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčí. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka. Ty scházej jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod, trhá žabku o závod.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pách. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

čas. Vytáčí točí jak hombre sombrérem, má pěkný boky a španělskej fas. Pohledem zavadí, jak noc je chladná, tý číslo už bude znát na spamě. Ještě než zavěsí panoblesní brátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaně.

Do krytníku večerní terapie vodou, lehnu si u břízek, vždycky to zabral, vždycky až na dnešek, někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

život. Tak obejmi, Marii, kabát ji půjč, odřekejte chlad. Zaplať za oba, stejně dlužíš i víc, než můžeš splatit.

kolik ještě zbývá čistých dní slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

že zle je, vzduch se jen chvěje, cikády tikají. V dálce zní zvony a troubí sloni, noc

0: pravda žila. Tu je list s podpisom od Karla Kryla. To, čo som tvrdil, to tvrdím aj dneska. A kľudne to vyveste aj na folk.sk.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

Vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

Odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách? Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď mi ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Češce vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích, ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče,

máš nápady. Výstři jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

jejich domů a rožní se, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přečíst na dluh života, aby jí zdvořilý a za rohem pak kopnout vteky do zdiny. Večer ji drčil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se.

kdy už konečně taky jednou já pořád zahat do prázdna. Promiň, ty jsi byla docela milá.

Magdalena se jednostranně vzdává. Všech strategických ženských zbraní vyhlašuje bojkot koketérii a dvojsmyslnému očichávání. Magdalena intelektuálně strádá, těžkosti s

Magdalena se jednostranně vzdála všech strategických ženských zbraní. Co si to dělá s účesem a proč si kazí oči brýlemi, co nejsou ke koukání. Všichni se chtějí bavit jenom s jejím tělem.

Ona si připadá, jako kdyby kradla. Ona si připadá, jako kdyby kradla. Ona si připadá, jako návnada.

hrozilo, že se protrhnou. Mý město mělo přísně střížený vraky a cinkot řetězů se nesl oblohou.

jak stojím na zastávce posledního vlaku. Někam se chystám, sám nevím kam. Můj život nemá hlavu ani patu. Bloužím se kolem zamčených bran. Jdu čekat na tu jednu velkou chvíli. Dám na to svý srdce zoufalý.

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou. Však za obzor sám poletím.

a zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí. Zbyde ta vůně prázdnej chlad.

Asi mám tě rád, i když plný kecky, nech si o mě zdát na plný pecky.

a byli tři. V rozkvětu mládí, ne žádní krasavci, však silní, sebevědomí. A byli tři, lhali, že je svádí, já pana nedotčená, která neví, co je hřích. A pak byl křik a byla bolest. Ještě dneska slyším jejich sprostý smích. Už je to 25 let. Čas na těle všechny šrámy spravil, však na duši mne nezhojený vřet. Občas drásá jako spáry šelem dravých. Pro všechny muže jsem chladná jako led. Nedobytná, necitelná, já se jich láskou bavím. Já vím, kde jsou,

let. Čas na těle všechny šrámy spravil, však na duši mne nezvojený vřet. Občas drásá jako z páry šilem dravých, pro všechny muže jsem chladná jako led. Nedobytná, necitelná, já si jich láskou bavím.

už nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé a lásky bude dost, tak jako houšť.

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cave i Mitch. K nočnímu dění byli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům z plamen.

Zapomeň prosím, že jsi mě znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den.

0: když znovu potkáš všechny své lásky. Buď s náma přestane hrát hosti a sásky, měl jsem tě rád.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Tebe už není šavý, smřeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

0: Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí pany dnes novami temnělo. Studijní výsledky nám byly houby platné, ze všeho nejvíc mysleli jsme na tělo.
1: Ze všeho nejvíc mysleli jsme na tělo.

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetu mobile vložila. S očima do kořán, tak do míklicí slívku.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král. Chutnal

0: Když jsem měl vína dostat klíč a byla zima, zůstala se mnou klidně bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima,
1: jenom jeho šánku neupleť, fakana.
0: Vypnula plotínku a otevřela dveře, svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet, voněl jsem ke svým prstům v její peřině.

0: Jaruška.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

jako u starýho klimpru klapky, drz zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klimpru klapky, drz zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen ti teď v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem

nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce, jako život náš.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špín?

Ne, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál. Prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys

0: brandy vám naleje Bůh.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, s kým vlastně seš, jestli s nováčkem, anebo seš gardou, a jestli s žádným dostaneš po hubě, jak

0: neslyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kluci, pustíš ho okamžitě!

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb. Prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztek letat. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

Dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče.

co jsi to zas vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

jsme zase trochu žít. První domluva, další vztah. A být svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života. A být zdvořilý a za rohem pak kopnout taky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se myhla na spátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom se řadit a neohlížet se. V křečova se vřít, aby chutnat lež okamžiku a loučit se.

0: rady uspěchaný,
1: kam jdou,
0: na cesty nepoznaný,
1: kam jdou, kde čas ztrácí svůj sen.
0: O výškách

0: davy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: A cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zaslíš?
0: A zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole,
1: díly.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje?

na břehy, pak rychle vytah na pokraji svých sil. Dýcháním sus do pusy, pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit se společně, že to všechno

Karzon se pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna vstí.

Poza stolu pohlédnu skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Poprvé jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Podruhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

někdy bouře, jindy pláž zalitá sluncem, mraky kouře a pak rosa z lučních květů, tolik světů.

jako kočka, co schoulená je v rámu. A jak sní o myši, tak stejně tiše vrní jako panty našich dávno starých zřezavělých vrat. Myšlenky pomalu se rodí jenom kránu. A další sklenka whisky s kostkou ledu může být tvůj soudce i tvůj milostivě vyprošený kat.

myši si hrají. Kočka vystoupila z rámu. Večerní probuzení zdají se být horší než ty rána, když si před zrcadlem budem zase lhát. Poslední stíny, kapka krve zbývá kránu a další promarněný hodiny, kdy sklapla past a delíř.

jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

Ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

Před toho začali jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z rádia Nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

0: A takhle nějak to tenkrát začínalo. Nezí.
1: Našli jsme si starý seří důměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosili

pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou.

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic. Z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi, kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jako sápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej knajv, dal ruce nad hlavu a stojí a je z toho celý štajv a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a něco neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus a už je pod hroudou.

kdyby snad i když zhasnem všechna světla v sále a sedneme si blíž.

vezmu si to šedé sako a vestu přes košily a aspoň chvíli, aspoň jako

tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý, větelina.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je. Yeah.

tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesu blíže a přitom spupně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

0: je můj pokoj.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám,

že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ve dřevěné lžíci. Matička za sklem pledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchalu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce,

s prvním jarním sluncem hodní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce,

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Probouzím se na gauči, polámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci. Na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě lásko dobře znáš.

tady chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece ne.

Černochy, půlový vandrák si na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepoví komu a kde basu vzal. Puchejře na rukou měl, jak celý spocenej dřel. Dobl bazíral a na lesi zpíval.

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady. Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra.

od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají punc vandráckýho cechu, nenosí sprýny a nedbají okolí. Svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kol, co pod sebou vrak víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

i křížek, co mi kaplan dal, když jsem si tě v loni bral. Ty chvíle poslední nemám ani trochu rád.

přináší vítr prach podle doby zloby. Vymetá zákoutí katakomb v pyramidách. Kamínky padly kůpatí soch padlých bohů. Nikdo je nesbírá, stará udání skřípou jako písek v hodinách. Pilát si má